0: nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. Mellettem a lemezjátszóknál Antonio.
1: Na tessék figyelni, aki ott volt velünk augusztus 20-án a Strandfesztiválon a Radio Stage-en, annak most ismerős lesz ez a lüktetés. Ezzel a trekkel indítottam el az egyórás szettemet, és szó szerint felrobbant a sátor. Erre mondják azt, hogy egy megkerülhetetlen elektronikus himnusz kapott most egy brutális 2026-os frissítést. Tessék feltekerni a hangerőt, már is érkezik Derud és a Sunstorm itt a Rádió 1-en.
2: Hey, you there.
3: Who, me?
2: Yeah, play the Sunstorm track.
3: What do you mean?
2: You know, the one that goes na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na